0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Prodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多， 品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Zase tankuju.

0: letošní rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme první část mise Circumcisionis skladby Jana Dismase Zelenky. Předneslo je kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe. Jsou 7:04 a předchozí skladba nám otevřela dnešní ranní vysílání ve středu 3. června. Máme měsíc, který předchází dovoleným, někdy se dovolené také už berou právě v tomto měsíci, tak už se těšíte na čas volný i to, jak se třeba příjemně opálíte? Kdy se vůbec v západní společnosti objevil pohled na krásu, které by neměla chybět sluncem pohlazená pleť, tak už možná tušíte, s hudbou to tak také trochu souvisí. A hlavně s osobností dnešního ranního vysílání. Její jméno zazní už je za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z baletu Pařížské radovánky, složeného z melodií Jacquesa Offenbacha. Ty aranžoval Manuel Rosenthal a my slyšeli jednu z těchto melodií v podání Pittsburghského symfonického orchestru pod taktovkou Andreje Previna. Je 7 hodin a 7 minut. Pařížské radovánky, ty jste si mohli užít i ve 20. letech, a to i díky jedné velké taneční hudební osobnosti. Dnes už o ní můžeme mluvit i v našem vysílání, neboť nejde o tak velkou senzaci, ale v té době to byl opravdu přelomový okamžik, kdy tato osobnost vstoupila do kultury. Mluvím o Josephine Baker, slavné tanečnici a také zpěvačce, která dokonce vystoupila i v Praze. I ona se trochu zasloužila o to, že opálení se stalo módním, ale o tom víc později, až v dnešním ranním vysílání, které bude provázet alespoň venku také deštivé počasí. Mělo by být dnes v Praze zataženo s deštěm, srážky ale budou během dopoledne od jihozápadu pozvolna ustávat. Odpoledne se objeví jen ojediněle a k večeru od západu dojde i k ubývání oblačnosti. Odpolední teploty dnes v Praze naměříme kolem 18 až 20 stupňů Celsia.

Leif Uwe Andsne se nám dohrál solo ve čtvrté části koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 A dur za doprovodu Bergenské filharmonie pod taktovkou Dmitrije Kitajenka. 7 hodin 13 minut, za chvíli slavný květinový duet z prvního dějství opery Lakmé Leo Delíba. Uslyšíme, jak nám jej zaspívají Priti Yende a Nadine Sierra za doprovodu souboru Le Frivolité Parisien pod taktovkou Giacoma Sagripantiho. Ale ještě předtím je tu informace o dopravní situaci v Praze. Vlastně jí dvě. Jedna se týká sjezdu na D6 ve směru na Karlovy Vary. Tam došlo k nehodě a nehoda je hlášena také na úrovni Lanového mostu ve směru na Černý most na jižní spojce.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Od 1. června je v Metropoli Zličín
3: Ninja Park!
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
3: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme finále 7. část serenády číslo 10b Dur Gran Partita od Wolfganga Amada Mozarta. 7 hodin 25 minut. To je čas právě nyní 3. června, kdy si můžeme připomenout v ranním vysílání jednu výraznou osobnost moderního tance na počátku 20. století, spíše v první polovině tohoto století. A to díky jedné velké osobnosti, která prorazila jako milující dívka své taneční umění. Před 120 lety se narodila Josephine Bakerová, americko-francouzská herečka, zpěvačka a tanečnice. Měla černošský původ, ale nebyl úplně čistý, protože po matce byla prý černošsko-indiánského původu a po otci latinsko-hispánského původu. Tedy opravdu neuvěřitelná směs genů, která v ní sehrála důležitou roli. Měla neuvěřitelný talent pro tanec, chytit rytmus a také zpívala. I existuje dokonce několik nahrávek, které nahrála ve 20. a 30. letech. Ale jako malá holčička vyrůstala ve Spojených státech, kde bohužel tehdy panovala silná segregace. Rodina byla chudá, i když tatínek s maminkou občas vystupovali ve vaudevillu. Prý ji už jako jednoleté batule vzali na jeviště. Ale jinak se musela už jako malá holčička činit. Sloužila v rodinách běložských zaměstnavatelů a i tam cítila tu silnou despoci, která působila na černošské obyvatelstvo. Například jako černošská malá oper nesměla líbat děti svých běložských zaměstnavatelů a často byla trestána. Proto chtěla utéct z takové situace a dostala se až k jedné divadelní skupině, ve které tančila a dokonce se propracovala v New Yorku až na přední tanečnici jednoho z divadel na Broadwayi. Ale i tak zůstávala stále černou tanečnicí, které sice publikum tleskalo, ale zároveň venku, jen co vyšla z divadla, už byla druhořadou občankou. A když se jí naskytla příležitost jet do Evropy, neváhala a vydala se tam.

Slyšeli jsme ukázku ze svity A dur Antonína Dvořáka. První větu nám zahrál soubor Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla a šlo o živou nahrávku z roku 2021. Této svitě se také říká americká. Dvořák ji napsal právě při svém americkém pobytu. Ale my Ameriku teď už opouštíme, protože si dnes vyprávíme o Josephine Baker, slavné americko-francouzské tanečnici, zpěvačce, zkrátka umělkyni, která už nemohla vystát segregaci v Americe a když mohla, opustila ji a v roce 1926 se poprvé objevila v Evropě rovnou ve Francii a v Paříži s jednou reví. A jak píše tehdejší dobový tisk, Paříž zalapala po dechu a padla Josefíně k nohám. Opravdu ji začali neskutečně uznávat a zvát do nejrůznějších kabaretů a od Francie, z Paříže, se také odpoutala, rozjela se po Evropě na velké turné. Vystupovala dokonce i v Praze, v Lucerně. I zde se tlačili diváci, aby mohli vidět tuto úžasnou tanečnici. Nejenom kvůli tomu, jak skvěle tančila, ale také pro její velmi strohé kostýmy, ve kterých mohla prokázat to, jak nádherně štíhla a pěkně rostlá to tanečnice byla. Nic nepomohly protesty církevních spolků. Opravdu lidé toužili poznat, vidět tuto tanečnici a také jako umělkyni uznávat. Už nezažila to dvojí chování, na jevišti obdivována a na ulici zatracována. Paříž a vůbec Francie se stala jejím opravdovým domovem a dokonce za ní málem položila život. Ale o tom si povíme až po korunovačním pochodu z opery Prorok Giacoma Meyerbeera.

0: Dozněl korunovační pochod z opery Prorok Giacoma Meyerbeera. Hrála Slovenská filharmonie pod vedením Richarda Heymana a dohrála 7 minut po 7:30. Za chvíli se budeme moci roztančit, pokud máte rytmus, protože ta skladba se nazývá Mám rytmus a pochází od George Gershwina a navazuje na naše vyprávění o Josephine Baker, vynikající tanečnici a také osobnosti, která milovala Francii. Když přijela do Francie, Francie si zamilovala ji a dokonce se stalo módním podle její barvy pleti se začít opalovat a objevily se první francouzské oleje na opalování. Jako umělkyně světového renomé už tehdy měla otevřené dveře téměř kamkoliv a měla také hodně kontaktů. To se hodilo za druhé světové války, kdy se Josephine Baker přidala k francouzskému hnutí odporu proti nacistické okupaci a kolaborantské vyšistické vládě. Začala pracovat pro francouzskou výzvědnou službu. Odhalila několik agentů nacistické výzvědné služby a dokonce, když už se přišlo, že pracuje pro tu francouzskou výzvědnou službu, pokusili se ji nepřátelé v Casablance dokonce otrávit. Dlouho se z toho zotavovala, ale naštěstí zotavila a po druhé světové válce mohla získat za svoji činnost během okupace Francie řád čestné legie a byla vyznamenána i generálem Charlesem de Gaulle. Později působila především na poli občansko, dal by se říci osvětovém, protože se snažila bojovat proti segregaci. Také adoptovala několik dětí různých ras, různého vyznání, aby dokázala, že spolu mohou žít. Starala se pochopitelně i o svůj odkaz a kdekoliv mohla vystoupit, tak tam rozdávala dobrou náladu a připomínala, jak její život byl bohatý právě na umění, na tanec, na hudbu. A ten tanec my si připomeneme i nyní v písni i skladbě I Got Rhythm.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Stefan Grappelli a McCoy Tyner nám dohráli skladbu George Gershwina I Got Rhythm. Mám rytmus. 7:43. To je čas pro další pěknou skladbu, tentokrát od Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme předehru k opeře La Clemenza di Tito. Hraje Pražský komorní orchestr pod vedením Oldřicha Vlčka.

0: Dozněla předehra k opeře La Clemenza di Tito Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál pražský komorní orchestr pod vedením Oldřicha Vlčka a dohrál 2:45. Za chvíli první část koncertu pro fagot a orchestr F. Dur Antona Zimmermana. Solo bude mít Ondřej Šindelář a doprovázet bude orchestr Rezonanza Praga.
1: Klasik Praha.
2: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furiantský chastník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme ukázku z koncertu pro fagot a orchestr F-dur. První část tohoto díla Antona Cimrmana nám zahrálo Ondřej Šindelář a Rezonanca Praga. Do Prahy také přijede vynikající hráč na trubku Gábor Boldocky. Jehož umění můžete slyšet i v našem vysílání. Tentokrát bude hrát s pražskými symfoniky. Se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK můžete vidět a hlavně slyšet Gábora Boldockého na koncertech 10. a 11. června v Obecním domě ve Smetanově síni. A my pro vás máme dvě vstupenky na 10. pro příští hodinku ranního vysílání a pochopitelně pro naši ranní soutěž. Poslouchejte nás dál a ty dvě vstupenky budou moci být vaše. Teď už máme 8 hodin, to je nejvyšší čas pro zprávy a za chvíli pro další pěkné skladby.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Novela stavebního zákona, která je ve sněmovně, znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu. Dopis poslance vyzývá, aby novelu stavebního zákona v předložené podobě zamítli. V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí Vyšegradské čtyřky. Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Mercem to včera řekl nový maďarský premiér Péter Maďar. Podle něj už účast přislíbili polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš i slovenský premiér Robert Fico. Maďar s Mercem hovořili také o Ukrajině. Herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík mají od včerejšího dne hvězdy se svým jménem na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. Odhalení hvězd je tradiční součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku. Po dnešku je na chodníku 46 hvězd. Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 12. To je ze zpráv v 8 vše, nyní se zaposlouchejme do tónu Ralpha Vaughan Williamse s tématem písně Green Sleeves.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla fantazie na téma písně Greensleeve s Ralpha Vaughan Williamsem. Hrál soubor The New Queen's Hall Orchestra pod vedením Barry Wordsworthem a dohrál 6 minut po 8. Nyní už je na řadě od Sergeje Prokofieva symfonie číslo 1 D-dur, tedy známá klasická symfonie. První část nám zahraje Česká filharmonie za chvíli pod vedením Karla Ančerla. Předtím jsou tu ještě informace o několika dopravních nehodách. Jednu bohužel uvidíte a hlavně na ní narazíte v Klimenské ulici. Další se stala v Lednické ulici, bohužel také ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchom. Tam je nehoda hlášena a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.

0: Slyšeli jsme první větu symfonie číslo 1 D dur Sergeje Prokofjeva. Takzvaná klasická symfonie se rozezněla díky České filharmonii pod vedením Karla Ančerla. Je 8 hodin 11 minut. Za chvíli třetí věta symfonie číslo 4 E mol Johannesa Brahmse. Předtím ale pozvánka ještě k dalšímu poslechu ranního vysílání a trochu více informací o koncertu, na který budete moci už za pár minut vyhrát dvě vstupenky. Ten koncert organizuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a pochopitelně na něm praští symfonikové také zahrají. Koncert nese název Gábor Boldocky a Case Scaglione, tedy po důležitých osobnostech koncertu. Jako vynikající solista, hráč na trubku přijede do Prahy opět Gábor Boldocky a zahraje si solo v trubkovém koncertu B-dur Mieczysława Weinberga, kterému se občas také říká Mojsej Weinberg. No a pak se budete moci zaposlouchat na koncertu do skladby Dmitrije Šostakoviče, do jeho symfonie číslo 11 G-moll, které se také říká Rok 1905 a je jakousi důstojnou perkusní výzvou. Alespoň tak je popisována i u popisku koncertu na stránkách FOK, kde si můžete zakoupit vstupenku na oba koncerty. Ano, konají se dva. Jeden 10. června, druhý 11. června, vždy od 19.30 ve Smetanově síni obecního domu. My pro vás máme od FOK darem pro dnešní soutěž věnovány dvě vstupenky na 10. červen. Poslouchejte dál a možná vyhrajete.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Doznělo Allegro Gioco z třetí část symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Hrál orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera a dohrál v 8 hodin a 18 minut. Nyní nás se čeká setkání s hudbou filmovou, a to od Alexandra Desplata. Zaposloucháme se do hudby z filmu Fantastický pan Lišák z roku 2009, ve kterém v původním znění namluvili hlavní postavy Lišek George Clooney a Meryl Streep. My ale uslyšíme jen hudbu a tu nahrál Orchestre de Paris pod vedením autora hudby Alexandra Desplata.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cinkrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Co čteš, mami?
5: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
14: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
15: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

Slyšeli jsme klavíristu Lang Langa, který nám zahrál první část sonáty pro klavír číslo 10 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Je 8 hodin 34 minut a po čínském klavíristovi máme pro vás vynikajícího maďarského hráče na trubku, mistra ve svém oboru, Gábora Boldockého, který přijede do Prahy a s pražskými symfoniky zahraje rovnou dva koncerty 10. a 11. června. Pochopitelně ve Smetanově síni obecního domu. Na programu jsou dvě důležité skladby. Trubkový koncert B-dur Mečislava Weinberga a poté od Dmitrie Šostakoviče symfonie číslo 11 G-moll rok 1905. Hrát vám bude nejenom Gábor Boldocký jako vynikající solista, ale také pochopitelně pražští symfonikové, které bude řídit dirigent z Ameriky, který se usídlil v Evropě. Case Scaglione, pokud bychom vyslovovali jeho příjmení italsky. Je to tedy koncert neobyčejných kvalit. Jednak uslyšíte vynikající hru na trubku a pak také v symfonii číslo 11 G-moll bude mít velkou roli perkusista Svatopluk Čech, timpánista FOK, který vám ukáže také trochu ze svého umění v koncertním provedení symfonie číslo 11 G-moll Dmitrije Šostakoviče. Dříve než řeknu soutěžní otázku, neboť máme pro vás dvě vstupenky jako výhru, o kterých už jsem mluvil, na 10. června na koncert, který se koná právě ve Smetanově síni. Je důležité připomenout také, že soutěžíme podle pravidel. Ta pravidla najdete u nás na webu a ten web najdete na internetu pod adresou www.klasikpraha.cz. Také hledejte dobře ve svých myšlenkách správnou odpověď, ale tu nám důležitě zavolejte na správné telefonní číslo a tím číslem je 739 987 987, tedy klasické telefonní číslo pro volání do studia v rámci soutěží. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Ta bude možná trochu o počítání, možná trochu o vědomostech. Ptám se totiž na osobnost Dmitrije Šostakoviče, jehož symfonie číslo 11 s podtitulem rok 1905 na koncertu s Gáborem Boldockým a Casem Scaglione uslyšíte. Ten rok 1905 odkazuje k první ruské revoluci ve 20. století, která také zavedla v Rusku konstituční monarchii. Byla to důležitá revoluce. A já se ptám na tom, jestli mohl Dmitrij Šostakovič být jako batole zažít tuto revoluci. Tedy ptám se na rok narození. Ta symfonie nese podtitul rok 1905. Tedy narodil se Dmitrij Šostakovič před rokem 1905 nebo v roce 1905 nebo až potom?

0: Dozněl trh ve Scarborough, známý tradicionál. My jsme slyšeli, jak jej hraje Šeku Kane Mason a Plinio Fernandez. Je 8 hodin 40 minut, s tou předchozí skladbou, respektive s jím koncem, končila taky možnost volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku. A tak vyhrát dvě vstupenky na koncert, který připravil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A díky němu tak uslyšíme Gábora Boldockého nejenom v našem vysílání, v nahrávkách, ale můžete ji slyšet také naživo ve Smetanové síni obecního domu 10. a 11. června večer. My jsme pro vás měli vstupenky na 10. červen a mohli jste je vyhrát jenom pokud jste zavolali jako první správnou odpověď. A ta soutěžní otázka, na kterou jste volali odpověď, ta se týkala roku 1905. Takový podtitul nese symfonie číslo 11 Dmitrije Šostakoviče. A já se ptal na to, jestli byť jako Batule mohl Dmitrij Šostakovič tu revoluci zažít. Tak ne, nemohl, protože se narodil až rok poté. Respektive je důležité vnímat, kdy ta revoluce začala 22. ledna. Dmitrij Šostakovič se narodil až v září roku 1906, tedy rok poté, co byla zahájena ta revoluce. A já tak už mám tady jméno výherky některá, která mi zavolala správnou odpověď a tím jménem je Jana Suldovská. Paní Suldovské, gratuluji k rychlosti i k vědomostem a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme první část braniborského koncertu číslo 3G dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrála muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla a dohrála 2:45. My se za chvíli zaposloucháme do hudby Kláry Schumann, tedy Kláry Schumannové, chcete-li. Třetí část jejího klavírního tria G moll nám zahraje Anne-Sophie Mutter, Pablo Fernandez a Lambert Orkis.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
5: Amorino. Umění italského gelata.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Jsme Klasik Praha.

Dozněla třetí část klavírního tria G-moll. Clary Schumann hrála Anne-Sophie Mutter, Pablo Fernandez a Lambert Orkis. Nyní je už 8 hodin a 55 minut a nás čeká poslední skladba dnešního ranního vysílání, kterou zahraje Erčín Kang a Janáčková filharmonie Ostrava pod vedením Ryana Cockerhama. Uslyšíme v jejich podání třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur Florence Beatrice Price, což byla skladatelka, varhanice a pedagožka působící v první polovině 20. století. Jako první žena afroamerického původu se ve Spojených státech amerických prosadila coby autorka orchestrální hudby.

0: Slyšeli jsme hudbu Florence Beatrice Price, americké skladatelky první poloviny 20. století. Solo hrál Eugene Kang a doprovázela ji Janáčková filharmonie Ostrava pod vedením Ryana Cockerhepa. Třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur této skladatelky, varhanice a pedagožky končí, nebo spíše ukončuje dnešní ranní vysílání. Za chvíli uslyšíte hlas Ondřeje Fischera a to už je jasný signál, že se zaposloucháte do skladeb dopoledního bloku Rádia Klasik Praha. Filip Sichra vám přeje krásnou středu.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Radio Klasik Praha začíná dopolední vysílání 12 minut po 9. hodině. Je středa 3. června, svátek dnes slaví Tamara a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás srdečně zdraví Ondřej Fischer. Dopolední program zahájila Beethovenova hudba, byla to sice původně hudba symfonická, ovšem zde v komorní úpravě pro klavírní trio. Jednalo se o první větu ze symfonie číslo 4 B-dur Ludwiga van Beethovena, jak ji Shai Wozner upravil pro trojici světoznámých hudebníků, kteří už nahráli několik alb s komorními úpravami Beethovenových orchestrálních skladeb. Jsou to houslista Leonidas Kavakos, violončelista Jojo Ma a klavírista Emmanuel Ax. Tak po tomto hvězdném line-upu bude v našem vysílání následovat Debussyho hudba v podání Viléma Veverky a Kateřiny Englichové, kteří spolu hojně spolupracují jako duo a kteří souzvuk hoboje a harfy skvěle uplatňují, zejména v impresionistické hudbě. Toto bude Debussyho skladba s názvem Snění a pak ještě dále v našem programu uslyšíte třeba Händla, filmovou hudbu, také tvorbu Jana Nováka, Richarda Strause a mnoho dalšího už brzy tady na frekvenci 98,7.

Na Rádiu Klasik Praha teď dozněla tato poetická barevná hudba Claude Debussyho Snění v úpravě pro hoboj a harfu, které nám zahráli Vilém Veverka a Kateřina Englichová. Dále něco ve svižnějším tempu, bude to basová arie z Handlovy anglicky zpívané opery Aces and Galatia na antický námět. Konkrétně uslyšíme arii nešťastně zamilovaného kyklopa Polyféma, který je zároveň tragickou i komickou postavou a který v této arii Radier than the cherry, neboli červenější než třešeň, opěvuje nedosažitelnou nymfu Galateu. No a nám se v této roli představí basista Michael George, kterého doprovodí soubor The King's Consort pod vedením Roberta Kinga.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují na dítěl gerdin sínsí a jinhán káhal.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: Jsme Klasik Praha.

Rádio Klasik Praha, 5 minut před 9:30 jsme teď vyslechli hudbu Jerryho Goldsmitha, amerického filmového skladatele, držitele Oscara, který tuto tajemnou hudbu složil pro známou detektivku Čínská čtvrť režiséra Romana Polanského s Jackem Nicholsonem v hlavní roli, což je film inspirovaný zejména tedy knihami Raymonda Chandlera. No a dále nás čeká v našem vysílání hudba českého skladatele Jana Nováka, koncert pro dva klavíry a orchestr, jehož třetí část Allegro to si poslechneme v podání skladatelovi dcery Dory Novák-Wilmington, ta bude jednou ze solistek. Na druhý klavír bude hrát český virtuos Karel Košárek a spolu s nimi symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla teď energická hudba skladatele Jana Nováka, českého autora 20. století, který byl ovlivněn neoklasicismem, Martinů i jazzem. Navštívil také Spojené státy americké a pod vlivem této návštěvy právě napsal svůj klavírní dvojkoncert, který tedy měl premiéru v roce 1955 před 71 lety. No a my jsme poslouchali třetí část tohoto díla v podání dvou skvělých pianistů. Jedním z nich byl český Karel Košák a také spolu s ním druhý solový part hrála skladatelová dcera, pianistka Dora Novák-Wilmington, která mimo jiné studovala na Juilliard School u Rudolfa Firkušného a vyučuje v Mnichově na tamní hudební hochšule. No a byla to nahrávka tedy vydaná v roce 2023, kde účinkoval ještě také Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. Dále v našem programu zazní barokní hudba, skvělý barokní skladatel Heinrich Ignác Bieber a árie s variacemi z jeho sonáty číslo 5. Bude nám hrát soubor Romaneska a houslista a dirigent Andrew Menzies.

Na Klasik Praha zněla teď hudba Heinricha Ignáce France Biebera, barokního skladatele a houslisty, od kterého jsme právě teď poslouchali árii s variacemi z jeho sonáty číslo 5, a to v podání souboru Romaneska a houslisty a dirigenta Andrewa Menzieho. Heinrich Bieber tedy byl rodákem ze Stráže pod Ralskem, patřil k předním houslovým virtuózům své doby a jeho slavnými skladbami jsou například takzvané růžencové sonáty. Působil také v Kroměříži, kde byl prvním houslistou tamní zámecké kapely a rovněž byl pak kapelníkem i v Salzburku. No a my budeme pokračovat hudbou Richarda Strause, to je skladatel, který ve své opeře Růžový kavalír, komické opeře ovšem s různými vážnými tématy, využil hojně valčíkovou hudbu, to proto, že opera se odehrává ve Vídni. No a nám teď valčík ze třetího dějství této opery budou hrát berlínští filharmonikové pod taktovkou dirigenta Karla Böhma.

0: Tak to byla valčíková hudba z opery Růžový kavalír skladatele Richarda Strause. Berlínskou filharmonii na nahrávce řídil dirigent Karl Böhm. Máme teď 10 minut před 10. a za chvíli zazní jedna píseň z pera rumunského skladatele George Enescu, kterou nám zaspívá sopranistka Julie Rose, ukázka z jejího nejnovějšího písňového alba s francouzsky zpívanými písněmi. No a pak ještě také Mozartova hudba je připravena v našem dopoledním programu před 10. hodinou.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
8: Tohle je Klasik Praha.

Krátká píseň z pera George Enescu zazněla teď na Klasik Praha. Byla to píseň s názvem Languir me fait, která pocházela z cyklu 7 písní, které George Enescu napsal na slova básníka Clementa Marota, což byl tedy francouzský renesanční básník, který působil v první polovině 16. století. No a tuto píseň nám teď zpívala sopranistka jménem Julie Rose, což je mladá talentovaná pěvkyně věnující se opeře, písním i barokní hudbě, která takto natočila tuto píseň mezi mnoha jinými na dokonce letos v lednu vydané album s názvem Madita Moore, kde ji na klavír doprovází zkušená americká pianistka jménem Susan Manoff. O francouzských písních, ale nejen o nich, jsme si mimochodem také povídali tento týden v pořadu Hudba v miléniu se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou, která francouzský písňový program zaspívá třeba na festivalu Smetanova Litomyšl spolu s Benevicovým kvartetem. Tak pokud byste si chtěli rozhovor s Kateřinou Kněžíkovou poslechnout, můžete tak učinit buď ze záznamu na našich webových stránkách, nebo ještě v reprízách pořadu, které budeme vysílat v pátek ve 22 hodin a v sobotu v 11 dopoledne. Teď před 10. hudba Wolfganga Amadea Mozarta, první část z 33. symfonie B-dur. Ton Koppmann řídí na nahrávce Amsterdamský barokní orchestr.

0: Jsou 9:50, slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, první část ze symfonie číslo 33 B-dur. Byla to dobově poučená interpretace Mozartovy hudby v podání amsterdamského barokního orchestru, který řídil Ton Kopman. Dále teď zazní hudba Benjamina Britna, anglický skladatel. V roce 1939 pobýval v Severní Americe, kde napsal svůj houslový koncert. Z něj si poslechneme působivou úvodní větu, jak ji dirigent Jakub Hruša natočil spolu se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a německou houslistkou Isabel Faust na album, které vyšlo v roce 2024 a které mimo jiné získalo také prestižní cenu časopisu Gramophone.
1: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Posloucháte hudební rádio Klasik Praha, teď je 13 minut po 10. hodině dopolední a právě dozněla hudba anglického skladatele Benjamina Britna, první část z jeho skvělého houslového koncertu. Solistkou byla německá hráčka Isabel Faust, doprovázeli symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hruši. Ukázka z alba, které vyšlo předloni a na kterém jsou natočeny i další Britnovy skladby pro solové housle, tedy jeho skladby komorní. No a pokud máte rádi solové housle a houslové koncerty, určitě si nalaďte zítra ve čtvrtek 4. června od 20 hodin tady na Rádiu Klasik Praha večerní koncert bez smokingu, protože to je pořad, v rámci kterého denně po 20. hodině vysíláme kompletní nahrávky a zítra to bude album, které houslistka Hilary Hahn natočila s německou komorní filharmonií Bremy a dirigentem Pavem Jervim a zazní Mozartův houslový koncert číslo 5 A-dur a také 4. houslový koncert D-moll Henryho Vietamse. Houslistka Hilary Hahn, která se po potížích z páteří opět vrátila na koncertní pódia, mimochodem vystoupí v září i tady v Praze. Bude to 12.9. v Rudolfinu na festivalu Dvořákova Praha spolu s Vídeňskou filharmonií. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď Dvořákovou komorní hudbou, smyčcový kvintet S-dur a jeho druhá část v podání Pavel Haas kvartetu.

Je 10 minut před 10:30 a zazněla právě hudba Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme druhou část z jeho smyčcového kvintetu Esdur, který nám hrál mezinárodně úspěšný komorní soubor Pavel Haas Quartet, doplněný ještě pro účely kvintetu violou svého bývalého člena Pavla Nykla. Pavel Haas Quartet můžete mimochodem slyšet tady na Rádiu Klasik Praha zítra, tedy vlastně dnes 3.6. v rámci večer koncertu Bez smokingu. Bude to ukázka z jejich oceňovaného alba s smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů. Konkrétně dnes večer po 20. hodině zahraje Pavel Haas Quartet tady na Klasik Praha Martinů kvartety číslo 7 a číslo 2. No a tento komorní soubor pak můžete slyšet letos i na festivalu Smetanova Litomyšl. To bude v sobotu 27. června a Pavel Haas Quartet tam zahraje právě Dvořákovu hudbu, smyčcový sextet a Dur a smyčcový kvartet Azdur. My pokračujeme v našem dopoledním vysílání teď opět filmovou hudbou. Bude to francouzský filmový skladatel Georges Delery a téma, které složil pro mysteriózní thriller z roku 1985 s názvem Anežka Boží s Jane Fondovou v hlavní roli. Bude nám hrát těleso Vares Saraband Symphony Orchestra a dirigovat skladatel a dirigent David Newman.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzollovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří.
5: No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
11: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 7:07 a toto byla hudba Josefa Myslivečka, českého klasicistního autora, který uspěl jako hudební skladatel zejména v operní oblasti, také v Itálii. A my jsme slyšeli teď první větu z jeho houslového koncertu E-dur, jak ji natočil orchestr Collegium 1704, který se významně zasloužil o oživení Myslivečkova hudebního odkazu pod vedením Václava Luxe. No a solo na housle hrála Leila Šajek. Následovat teď bude úryvek z prvního dějství Pucciniho opery Turandot, známá scéna Non Piangere Liu, to je jméno, kde uslyšíme třeba tenoristu Jonase Kaufmana nebo sopranistku Christine Opolais. Hrát nám bude také italský orchestr Národní akademie svaté Cecílie. No a pak dále třeba ještě hudba Vítězslava Nováka, ale i italské baroko, hudba Leoše Janáčka nebo Johana Nepomuka Humla. To vše nás čeká už v nejbližších minutách v našem dopoledním vysílání.

Je 10 minut před 11. Slyšeli jsme teď hudbu Vítězslava Nováka, třetí část z klavírního koncertu E-moll v podání skvělého pianisty Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který na této nahrávce řídil dirigent Jakub Hruša. Dále nám teď zaspívá baritonista Tomáš Král, pěvec věnující se především staré hudbě, který zaspívá madrigal od méně známého severoitalského raně barokního skladatele Domenica Obícího. Píseň se jmenuje O Sospiro Amoroso Spirito. A nahrávka, kterou uslyšíme, ta byla natočena živě na Svatováclavském hudebním festivalu v roce 2017.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Předaukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou 3:11 a na rádiu Klasik Praha doznělo rondo z fagotového koncertu F-dur skladatele Johanna Nepomuka Humla. S touto nahrávkou jsme si připomněli také skvělého německého fagotistu Klause Tunemana, který zde hrál solový part za doprovodu Akademie svatého Martina v Polích a který zemřel v loňském roce. Dále budeme pokračovat hudbou Leoše Janáčka Svita pro smyčce, Janáčkovo rané dílo, které napsal coby 23letý, a jeho třetí část Andante con moto. Hrát nám bude soubor Kamerata Bohemika Prague a diriguje islandský dirigent Gudni Emilsson.

Na Klasik Praha 8 minut po 11. dozněla teď v dopoledním vysílání slavná skladba Johanna Strause staršího, pochod maršála Radeckého, tedy slavný pochod oslavující tohoto rakouského vojevůdce. Hrál nám Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Daniela Barenboima. No a z 19. století se opět podíváme za hudbou starší, bude to renesanční autor jménem Robert Parsons, což byl anglický skladatel období dynastie Tudorovců, působil v Královské kapli v Londýně a my uslyšíme jeho skladbu De la Cour, kterou nám zahraje německý soubor historických nástrojů ensemble Feuerfogel. Základ jehož zvuku tvoří kvarteto zobcových fléten.

0: Na rádiu Klasik Praha 14 minut po 11. zazněla teď hudba anglického renesančního skladatele Roberta Parsonse, který působil v polovině 16. století. Tato jeho skladba s názvem Delacour zazněla teď v podání historického ansámblu Feuervogel, který byl založen před 9 lety na Freiburské hudební univerzitě. No a dále pokračujeme pravidelnou rubrikou Novinka týdne. Tentokrát si představíme skvělé nové album českého komorního souboru Trio Bohemia. Hemo.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Trio Bohemo, hrající ve složení Matouš Pěruška, Kristina Vocetková a Jan Vojtek, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019, záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikverainu a londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024 a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a které obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech 6 trií z opusu 101 od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze, působil však v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu v podání Jana Bartoše se teď jedná o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll, hraje Trio Bohemo.

Tak to byla komorní hudba skladatele Antonína Reichy. Vyslechli jsme ukázku z nového alba s Reichovými kompletními klavírními trii, které natočil soubor Trio Bohemo. Je to nahrávka vydaná nedávno u Suprafonu, která je tedy další nahrávkou připomínající Reichovo dílo po Reichově klavírním koncertu v podání Jana Bartoše, který vyšel v loňském roce. No a více o tomto skvělém novém albu Tria Bohemo se dočtete i samozřejmě na našich webových stránkách, jako obvykle v sekci Novinka týdne. My po Reichově hudbě ještě chvíli zůstaneme v hájemství klasicismu a poslechneme si ukázku z pozdního duchovního díla Josefa Haydna, což je jeho takzvaná Nelsonova mše D-moll, skladba, kterou napsal Haydn v časech napoleonských válek v roce 1798 a v té době tedy touto mší vzdal hold admirálu Nelsonovi, který krátce před premiérou díla Napoleona drtivě porazil na Nilu. Sám Nelson údajně možná tuto mši také osobně vyslechl, protože o dva roky později navštívil Esterházyho palác, kde Haydn působil. No a my teď z této Haydnovy mše uslyšíme část Et Resurrexit v podání souboru The English Concert a přidruženého sboru. To vše pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Klasik Praha.
1: Už za několik dnů začne 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem přírody. K hlavním zahraničním hvězdám bude patřit pěvec Bryn Terfel a londýnský symfonický orchestr, zazní však také Smetanovy opery a další díla, Gershwin, filmová hudba i barokní hudba, muzikál a mnoho dalšího. Více o programu festivalu nám prozradí jeho umělecký ředitel Marek Schulz v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 9. června od 19. hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: potisk trička, potisk trička, byla CZ.
2: Posloucháte Klasik Praha.

4 minuty po půl 12. zazněla teď příjemná hudba Claude Debussyho v našem vysílání. Severoirský Alsterský orchestr nám zahrál první část pojmenovanou Ve člunu z Debussyho takzvané Malé svity. Co nás ještě čeká před 12. hodinou, tak například uslyšíme hlas tenoristy Luciana Pavarottiho, který nám zaspívá arii z Verdiho opery Aida. Dojde také na pochodovou píseň Beze slov od Gustava Holsta a nejdříve ze všeho teď slavná třetí věta z Griegova klavírního koncertu A-moll. Je to Griegův jediný klavírní koncert, autor ho napsal ve věku 24 let a využil v něm i různé prvky norských lidových tanců. Třeba v této třetí větě je to tanec zvaný Halling. No a bude nám hrát coby solista klavírista Jan Simon spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď vyslechli hudbu anglického skladatele Gustava Holsta, který se nejvíce samozřejmě proslavil orchestrální světou Planety, ale je to autor celé řady dalších zajímavých skladeb. Například v roce 1906, tedy přesně před 120 lety, napsal dvě písně beze slov, které věnoval svému příteli skladateli Ralphu von Williamsovi, jehož úpravy lidových písní tento styl připomíná. No a my jsme teď poslouchali druhou z těchto dvou písní beze slov, takzvanou pochodovou píseň March Song v podání Liverpoolské královské filharmonie. Ukázka z alba vydaného v loňském roce. No a dále uslyšíte v éteru hlas, který asi bezpečně poznáte. Je to krásný tenor Luciana Pavarottiho, někdy popisovaný jako slunečný hlas, který uslyšíme za doprovodu orchestru Vídeňské lidové opery. Bude to árie z Verdiho opery Aida.

0: předepsaným morendem na vysokém B zakončil tenorista Luciano Pavarotti tuto árii Celeste Aida z pera Giuseppa Verdiho za doprovodu orchestru Vídeňské lidové opery. Verdiho opera Aida, odehrávající se v Egyptě, ta se mimochodem neustále hraje třeba také tady v Praze ve Státní opeře. Je to inscenace, která se tam drží už od roku 1994 a v nejbližším termínu si na ní můžete zajít třeba už v sobotu 6.6. od 18 hodin. Tato Verdiho arie v podání Luciana Pavarottiho byla zároveň také poslední skladbou dnešního dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. Odpolední program za okamžik bude pokračovat hudbou Georga Filipa Telemana, pak třeba také Antonína Dvořáka largem z Novosvětské symfonie. Dojde i na filmovou hudbu, také Ramoa, Beethovena, Palestrinu a spoustu dalšího tady na frekvenci 98,7. No a na vás už se těší i kolegyně Mirka Časarová, která vás dnes bude provázet odpoledním programem. No a od mikrofonu ze studia na Pražském Smíchově se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezkou středu třeba ve společnosti našeho vysílání a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém dopoledním čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme první větu z uvertýr pro housle, dva hoboje, smyčce a basso continuo. Tuto uvertýru napsal Georg Philipp Telemann. Reimer Kussmaul řídil od houslí berlínské barokní solisty a společně s ním se na dva solové hoboje představili Albrecht Mayer a Viola Orlovsky. Jsou 4 minutky po 12. hodině, na rádiu Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu vás dnes zdraví Mirka Časarová, budu s vámi až do 19. hodiny. Dnes máme 3. června a svůj svátek slaví Tamara. Pokud znáte nějakou Tamaru, já znám jenom jednu a to je sopranistka, solistka Národního divadla v Praze Tamara Morozová, tak jí přeji krásný sváteční den. Musím podotknout, že minulý čtvrtek jsem ji viděla v roli Madame de Lidoine ve Státní opeře v Praha v nové inscenaci Karmelitek, dialogy Karmelitek od Francise Poulenca a musím jenom vřele doporučit, nádherná hudba a opravdu výjimečná inscenace s krásnou, citlivou, moderní a přesto smysluplnou režií a fantastické pěvecké výkony s Tamarou Morozovou v čele. Takže milá Tamaro, přeji ti krásný sváteční den a vy, co nemáte svátek, tak si ho dnes můžete udělat a to třeba, když vyhrajete vstupenky v našem vysílání. V dnešním odpoledním vysílání máme totiž pro vás soutěž. Lístky nám věnovali do soutěže Pražští symfonikové, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a ty lístky jsou na 10. června. V 19 hodin a 30 minut do Smetanovy síně obecního domu, kdy se představí trumpetista Gábor Boldocky. Takže to myslím, že je dostatečná pozvánka na to se zapojit do dnešní soutěže. Co bude znít v této hodince, tak bude tu Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ludwig van Beethoven pozvu vás také na festival Ludwiga van Beethovena do Teplic. Ale teď už tu máme Antonína Dvořáka. Je tu Largo z jeho novosvětské symfonie a to v podání České filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek.

Nádherná druhá věta ze symfonie číslo 9 e-mol z Nového světa se solovým anglickým rohem od Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek nám řídil Českou filharmonii. Máme 3 minuty po 12:15 a před námi je teď hudba z filmu Rabin Jákob. Tím se ocitáme v roce 1973. Komedie s Louis de Finesem v hlavní roli. Hudbu psal Vladimír Kosma, rumunský rodák, který žije od 60. let ve Francii, držitel 2 Césarů. Bude nám hrát soubor Le Siècle, který řídí Duncan Ward. Na housle hraje Renaud Capison.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: Je Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha dozněla Gavota a Rondo ze druhého dějství opery Le Intercalants od Jeana Philippa Rameau. William Christie řídil Les Arts Florissants. My jsme se přiblížili k půl jedné a já bych vás teď ráda pozvala do Teplic. Hudební festival Ludvika van Beethovena v Teplicích právě vstupuje do svého 61. ročníku, který se koná od 28. května do 25. června. Tento prestižní festival klasické hudby pořádá Severočeská filharmonie Teplice na počest slavného skladatele, který v Teplických lázních pobýval v letech 1811 a 1812. Celkově festival v roce 2026 nabídne 21 koncertů v 10 městech Ústeckého kraje. A já bych vás ráda pozvala na 11. června na koncert do Domu kultury v Teplicích, který začíná v 19 hodin a program je naprosto výjimečný Requiem Giuseppe Verdiho v podání 4 světových solistů a Severočeské filharmonie Teplice a Mnichovského sboru. Dirigentem je András Schlegel, takže 11. června v 19 hodin Dům kultury Teplice, Giuseppe Verdi a jeho Requiem. A my tu teď máme hudbu Ludvika van Beethovena, je tu druhá věta Largetto z jeho houslového koncertu D-dur. Herbert von Karajan řídí Berlínské filharmoniky, na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

Poslouchali jsme Largetto, druhou větu z koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludwiga van Beethovena. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan a na housle hrála Anne-Sophie Mutte. A my tu teď máme mše papeže Marcella. Misa papaje Marcelli, což je mše, která byla určena pro papežskou korunovační mši, nebo hudba určena pro papežskou korunovační mši, zřejmě pro papeže Marcella II., který vládl 22 dnů. My z této mše uslyšíme první část Kyrie a tuto mši napsal Giovanni Pierluigi da Palestrina. Posloucháme britský sbor The Sixteen, který řídí Harry Christophers.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic.

Tak to byla jarní píseň z pera Jeana Sibelia, kterou jsme poslouchali v nahrávce Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Tu řídil Charles Groves. Před námi je 13. hodina, toto budou další zprávy, ale ještě předtím zazní Tedeum Laudamus z Tedea Františka Xavera Richtera. Roman Válek, řidíček, ensemble Baroque Choir.

0: Dozněla úvodní část z Tedea Františka Xavera Richtera. Hrál nám Czech Ensemble Baroque Orchestra, zpíval Czech Ensemble Baroque Choir, vše řídil Roman Válek. Je tu 13. hodina a v té budeme poslouchat například klavírní koncert F-moll Karla Kovařovice, bude tu také baletní hudba z opery Sid Jules Massenet či Milonga Astora Piazzolly. Teď už je tu ale tedy 13 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha a jsou tu pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkouší obnovit celní tlak na obchodní partnery Spojených států a míří i na Evropskou unii. Navrhl uvalit dodatečná cla ve výši 10 až 12,5% na dovoz z celkem 60 ekonomik s odůvodněním, že podle Washingtonu nedělají dost proti dovozu zboží vyrobeného za použití nucené práce. Nástup klimatického jevu El Niño je podle Světové meteorologické organizace už téměř jistý. Organizace varuje, že svět se musí připravit na další růst globálních teplot, změny srážkových režimů i vyšší riziko extrémních projevů počasí. První dopady se mohou projevit už během letošního léta, které by mělo být ve většině regionů světa teplotně nadprůměrné. Spoření na důchod s podporou státu dozná výrazných změn. Ministryně financí Alena Schillerová ve středu oznámila, že vláda navrhne snížit poplatky penzijním fondům na polovinu, zvýhodnit spoření mladých, zavést strategii životního cyklu a do 10 let zrušit staré penzijní připojištění. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu protestují proti změnám financování veřejnoprávních médií. Do práce ve středu přišli v černém. V černých oděvech vystupovali v přímém přenosu moderátoři, reportéři i třeba rosnička Taťána Míková. Dnes ve středu 3. června v Rudolfinu ve Dvořákově síni je připraven speciální koncert festivalu Pražské jaro. Ve 20 hodin mimořádný hudební i vizuální zážitek slibuje koncert klavírního dua bratrů Lukase a Artura Jusenových, s kterými se představí dva bicisté Alexej Gerasimes a Emil Kyuim Cuyan. A jaké bude zítra počasí? Ne zítra, ale dnes. Oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháníky. Pak postupně během dne ubývání srážek a později i protrhávání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. Před námi je již klavírní koncert F-moll Karla Kovařovice. Budeme poslouchat druhou větu.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla druhá věta Largetto z klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice. Robert Jindra řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klavír hrál Marek Kozák. A my tu teď máme Navarez z baletní hudby opery Sid Jules Massenet. Keith Clark řídí symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Tak to byla baletní hudba z opery Sid, Gila Masnéta. Keith Clark řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A teď tu máme Milongu Astora Piazzolly. Hans Peter Hoffmann řídí European Union Chamber Orchestra. Na housle, ale na violončela hrají Julian Lois Weber a Jacyn Lloyd Weber.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chasník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

O půl druhé dozněla čtvrtá věta z koncertu pro klavír, trubku a orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče. Hugo Wolf řídil The St. Paul Chamber Orchestra, na klavír hrála Elizabeth Leonskaya, na trubku Gary Bodner. A my tu teď máme pátou symfonii Jeana Sibelia, ze které si pustíme druhou větu. Adrian Lieper řídí Orchestra Filharmonika de Gran Canaria.

Tak to byla druhá věta ze symfonie číslo 5 S-dur Jeana Sibelia. Adrien Lieper řídil orchestra Filharmonika de Gran Canaria. A my se teď přeneseme do Paříže s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Je tu jeho D-dur symfonie, takzvaná pařížská, ze které si poslechneme první větu. Ton Koopman řídí amsterdamský barokní orchestr.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Potisk, dárky, bylabil, CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tohle je Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha dozněla etída číslo 4 od Camille Saint-Saënse. Na klavír nám ji zahrál Bertrand Chamaillou. 14. hodina je úplně na dosah, v ní budeme poslouchat například píseň z cigánských melodií Antonína Dvořáka, bude tu první symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, či hudba Leopolda Mozarta. Pozvu vás do Muzea Montanelli a v příští hodině budeme na Radio Klasik Praha také soutěžit. Vstupenky nám do soutěže věnovali pražští symfonikové a mám pro vás dvě vstupenky na 10. června v 19 hodin a 30 minut do obecního domu do Smetanovy síně, kde vystoupí s pražskými symfoniky trumpetista Gábor Boldocky. Vše pak bude řídit dirigent Case Scaglione a na programu je hudba Mieczysława Weinberga, trubkový koncert B-dur a pak symfonie číslo 11 G-moll Dmitrije Šostakoviče. To je totiž už dlouhý sen tympánisty Foku Svatopluka Čecha. Ten už dlouho touží po uvedení Šostakovičovy 11. symfonie. Je to totiž důstojná perkusní výzva a navíc Šostakovič Foku sluší. Dlouho hledali tu pravou příležitost, až se jeho přání protlo s touhou Case Scaglioneho, který se po 2 letech vrací do Smetanovy síně. Po 2 letech se k pražským symfonikům vrací také maďarský virtuos na trubku Gábor Boldocky, aby se zase potkali dva staří přátelé, Dmitrij Šostakovič a Mieczysław Weinberg. Takže poslouchejte i v příští hodině vysílání Rádia Klasik Praha a vyhrajte 2 vstupenky na 10. června v 19 hodin a 30 minut. A čím ještě vyplníme čas do 14. hodiny, je tu symfonie Karla Nielsena, symfonie číslo 2, ze které si poslechneme 4. větu.

0: Dozněla nám čtvrtá věta ze symfonie číslo 2 The Four Temperaments od Carla Nielsena. Michal Schönwandt řídil symfonický orchestr dánského rozhlasu. My jsme se už přehoupli přes 14. hodinu, je minutka po ní a čeká nás píseň z cigánských melodií Když mě stará matka od Antonína Dvořáka. Budeme je ovšem poslouchat v houslovém provedení. Na housle hraje Nemanja Radulovič a na klavír jej doprovází Lor Favrkán.
1: Jsme Klasik Praha.

Když mě stará matka zpívat učívala, podivno, že často slzívala, tak to jsou slova jedné z nejoblíbenějších písní od Antonína Dvořáka, píseň z cigánských melodií, kterou jsme ovšem poslouchali beze slov. Na housle hrál Nemanja Radulovič, na klavír jej doprovodila Lor Fávr Kan. Je 5:45 a před námi je první věta ze symfonie číslo 1 C-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jany Knéze Cegen řídí Chamber Orchestra of Europe.

Dozněla první věta ze symfonie číslo 1 C-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Janik Nezecegen řídil Chamber Orchestra of Europe. Před námi je teď hudba k počítačové hře Medal of Honor European Assault, kterou napsal Christopher Lennertz.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak to byla druhá věta z koncertu D-dur pro trubku a orchestr Leopolda Mozarta. Petr Škvor řídil Filharmonický komorní orchestr a na trubku hrál Miroslav Kejmar. Muzeum Montanelli představuje monografickou výstavu Daniela Pešty Who, Why. Přes multimediální vyjádření od malby k akvarelu, přes objekty, instalace, videa a asambláže se Pešta se svou typickou naléhavostí mimo jiné ptá, kdo vlastně řídí tento svět. V předešlých 6 letech byla autorova tvorba představena na vizuálních projektech u příležitosti Benátského bienále di Arte. V České republice je soubor těchto prací prezentován vůbec poprvé. Kurátorkou výstavy je Dadia Altenburg-Kohl a Muzeum Montanelli je otevřeno vždy středa až neděle od 14 do 18 hodin na adrese Nerudova 13, Praha 1. Výstava potrvá do 28. června, takže máte ještě zhruba 3 týdny na to vyrazit a společně s Danielem Peštou se zeptat who, why. A my teď budeme poslouchat romanci, což je druhá věta z houslového koncertu číslo 2 D-moll Henryka Věňavského. Vladimír Aškenázy řídí Clevelandský orchestr, na housle hraje Joshua Bell.

Dozněla nám romance z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll Henryka Věňavského. Vladimír Aškenázy řídil Clevelandský orchestr, na housle hrál Joshua Bell. Jsou 4:45 a my si teď pustíme scénu z baletu Petruška, Masopustní veselí Igora Stravinského, a už potom budeme soutěžit na Rádiu Klasik Praha. Mám pro vás 2 vstupenky na středu 10. června do Smetanovy síně v Obecním domě. V 19:30 začíná koncert, kdy Pražské symfoniky povede Case Scaglione a přidá se trumpetista Gábor Boldocky. Zazní trubkový koncert B-dur Měčislava Weinberga či symfonie číslo 11 G-moll Dmitrije Šostakoviče. A vy již po Masopustním veselí si budete moci zasoutěžit o 2 vstupenky. Teď je tu tedy scéna z baletu Petruška v podání klavíristky Beatrice Rána.

transkripci pro klavírní solo jsme poslouchali Masopustní veselí Igora Stravinského, scénu z baletu Petruška. Na klavír nám hrála Beatrice Rana. Na Radio Klasik Praha je teď slibovaná soutěž. Mám pro vás dvě vstupenky na středu 10. června v 19 hodin a 30 minut do Smetanovy síně v Obecním domě na vystoupení pražských symfoniků společně s Gáborem Boldockým, trumpetistou a dirigentem Casem Scallionem. Takže pokud jste v uplynulých 14 dnech nevyhráli žádnou cenu na našem rádiu, tak zavolejte k nám do studia 739 987 987 a zodpovězte mou soutěžní otázku. Velmi mladý dirigent Case Scallione je dirigent, který působí jako šéfdirigent Württemberského orchestru Heilbronn a je také hudebním ředitelem Orchestre National de France. Ptám se na jeho národnost. Jeho jméno zní poměrně jižansky, ale nenechte se zmást, jaká je národnost dirigenta se jménem Case Scallione. Nám mezi tím bude na rádiu znít Bolero Morise Ravela a vy můžete volat 739 987 987.

0: Na Radio Klasik Praha doznělo Bolero Maurice Ravela ve zkrácené verzi a se solovou kytarou, na kterou hrál Miloš Karadalič. My jsme mezi tím soutěžili o dvě vstupenky na 10. června v 19 hodin a 30 minut do Smetanovy síni v obecním domě na trumpetistu Gábora Boldockého s pražskými symfoniky, které povede Case Scaglione. Já jsem se ptala, jaké národnosti je tento dirigent, a správně se nenechala zmást paní Marie. Správně řekla, že tento dirigent narozený v roce 1982 je Američan. Takže paní Marie vyhrála lístky, gratulujeme a vy nemusíte smutnit. Na Radio Klasik Praha vás čekají další soutěže v dalších dnech. Teď tu máme ještě také skvělou hudbu, takže prostě poslouchat nás je vždycky výhra. Za malou chvíli zazní Credo z mise Quinis Vocibus Krištofa Haranta.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.

0: v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Poslouchali jsme kredo z pětihlasého mešního ordinária Missa Quinis Vocibus, kterou napsal Krištof Harant z Polužic a Bezdružic, pán na Pecce, český renesanční šlechtic. Skladba zněla v podání souboru kapela Mariana, který vede a také zpívá Vojtěch Semerád. Je přesně 15 hodin, před námi je nová vysílací hodina na Radio Klasik Praha. Budeme začínat druhou větou z 21. koncertu C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Máte naladěno Radio Klasik Praha.

Dozněla druhá věta Andante z koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Claudio Abbado řídil vídeňské filharmoniky, na klavír hrál Friedrich Kulda. A co byste řekli na to si zatancovat? Máme tu tanec ze svity Otello Samuel Coleridge Taylora. Posloucháme soubor Čineke, který řídí Fozzie Heimer.

Tak to byl tanec a také úvodní část ze svity Otello Samuel Coleridge Taylora, afrobritský skladatel, který zemřel velmi předčasně v chudobě na tuberkulózu, bylo mu 37 let. Jeho hudbu nám zahrálo první evropské těleso, které je složené převážně z hudebníků z etnických menšin a jmenují se Čineke. Řídí je Fozy Heimer. Teď nás čeká Chacona ze sonáty číslo 12 Benedetta Marcella.

Dozněla Chaconne ze sonáty číslo 12 Benedetta Marcella. Poslouchali jsme soubor Les Inventions. U dechových nástrojů tu zůstaneme ještě chvíli, ale máme tu dechový nástroj větších rozměrů. Je tu trombón Cavatina Desdur pro tento nástroj společně s klavírem od Camille Saint-Saëns. Na klavír hraje Laurent Vachal, na trombón Guillaume Cotet de Moulins.

0: Tak to byla romantická skladba z roku 1915, která přispěla k uznání trombonu jako solového nástroje v komorní hudbě. Cavatina des Dur, kterou napsal Camille Saint-Saëns. Na trombon hrál Guillaume Cotte de Moulin a na klavír Laurent Vachal. A pokud jsou žesťové nástroje pro vás to pravé ořechové, tak vás ráda pozvu na zítřejší koncert, zítra 4. června v 19 hodin. Nakonec s ohledem na nepříznivý vývoj počasí ve velkém sále Hankova domu ve dvoře Králové nad Labem vystoupí prestižní český soubor Czech Brass, který se skládá z trubek, lesních rohů, trombonů, stuby a budou tam také bicí nástroje. Koncert začíná v 19 hodin, tedy dvůr Králové nad Labem a Czech Brass.
1: Klasik Praha.
2: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: S jarem se probudila svěžest.
7: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
6: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
7: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
6: Amorino. Umění italského gelata.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tak to byla hudba z filmu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street s hudbou Stevena Sondheima. Poslouchali jsme nahrávku Filharmoniku města Prahy. Na flétnu hrála Petra Dolejší. A tato hudba nezněla vůbec náhodou, protože Sweeney Todd bude v příští sezóně novým titulem ve Státní opeře Praha. O tom už více. Adam Plachetka.
1: Milí posluchači, Státní opera Praha zahájí svou příští sezonu 2006-2007 poměrně netradičním kusem. Nebude to žádná ze slavných oper, ale bude to legendární broadwayský muzikál Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street Stevena Sondheima z roku 1979 a bude to v nastudování Anny Pozidis a pod režijní taktovkou Martina Čičváka. Hrát se bude v českém překladu Hany Novákové a v hlavní titulní roli bude Adam Plachetka. A já jsem moc ráda, že tento pěvec si našel čas na Radio Klasik Praha a je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste vlastně v této sezóně byl tady na jaře v únoru, v březnu v roli Votana ve Wagnerově opeře a teď vlastně nastoupíte na podzim v muzikálu. My vás samozřejmě známe v řadě mozartovských rolí, v řadě jiných rolí. Tohle bude váš první muzikál?
2: Bude to první celý muzikál. Už jsem se k muzikálovému repertoáru dostal na koncertním pódiu, kdy jsme se Sočerem vlastně už natočili dva projekty, napřed Impossible Dream, potom Music Man. Takže samostatných písniček jsem si zaspíval už relativně hodně, ale tohle to bude první kompletní role.
1: Jak k tomu vlastně došlo? Státní opera Praha za vámi přišla s touhle nabídkou?
2: Ano, Národní divadlo nabídlo Sweeneyho Todda. Já jsem si říkal, že je to věc, která se relativně často hraje a že by asi bylo záhodno jí mít na repertoáru, protože mému hlasu by měla konvenovat. Bohužel teda jsem se v té době nezeptal, jak jste už předeslala, jestli se hraje v originále, protože mě vlastně nenapadla jiná alternativa a ta čeština mě tam trošku pak zaskočila, ale už se adaptuju.
1: A byl jste překvapen tou nabídkou na muzikálovou roli?
2: Vlastně úplně ne, protože myslím, že muzikál v operním domě je asi minimálně zatím jediná šance pro mě, jak si tenhle repertoár vyzkoušet a častěji se to dělá v amerických operních domech, ale tam samozřejmě preferují vlastní zpěváky a myslím, že tam mě budou zvát na, nevím, na Bídníky nebo na toho Sweeneyho těžko. Takže já jsem rád, že se tahle příležitost naskytla a že si můžu vyzkoušet repertoár i jiný než jen čistě klasický v operním divadle.
1: Myslíte si, že ten muzikál patří do operního domu?
2: No, to je hodně komplexní otázka. Já si myslím, že by rozhodně se neměl vytloukat klín klínem a trošku mě mrzí, že je tendence, kdy zase teda, že se vracím k Americe. Americké domy často vyplňují už v dnešní době sezónu i jedním nebo dvěma muzikály, protože jim asi lépe fungují prodeje a můžu těch představení zahrát víc než operních. To nejsem přesvědčen, že by byla správná cesta, ale myslím si, že v našich zeměpisných šířkách je to prostě příjemné zpestření a nevidím na tom nic špatného.
1: Já si myslím, že se rozhodně nemusíme obávat, že by Státní opera Praha, potažmo Národní divadlo, jaksi vyhostilo tu klasickou operu. Tam samozřejmě těch příležitostí i v té nové sezóně bude celá řada. Ten příběh je asi dost znám, přesto připomeňme, je to takový temný horor, se uvádí.
2: Je to temný horor, je to takový až vlastně komiksově přestřelený temný horor, bych řekl. Ten původní děj nebo původní postava Sweeneyho Todda vychází z anglických jednostránkových románů, které se tiskly na pokračování v novinách. Ty teď zrovna konzumuju a čtu si ten původní materiál, ač je pravda, že jednak teda tím, že tam to vycházelo na pokračování, tak těch příběhů je mnohem víc než jenom ta základní dějová linie z muzikálu. Zároveň to teda, tam jsem se ještě nedostal, ještě nemám dočteno, takže nemůžu říct 100% za sebe, ale v informacích o muzikálu jsem si četl, že vlastně ta divadelní hra, na základě které Sondheim dílo zhudebnil, dala Sweeneymu i smysl a vlastně nějaké poslání té pomsty manželky, která podle jeho teda informací zemřela. Minimálně si myslel, že je zavřená v blázinci a že vlastně se chce pomstit soudci, který to způsobil, zatímco v těch novinových, v těch původních příbězích je to prostě jenom vyšinutý lazebník, A tady teda má vlastně větší hloubku v tomhle díle.
1: Myslím si, že v myslích mnoha toto zpracování, nebo respektive tento příběh, žije především ve filmu s Johnny Deppem, v tom filmu Tima Burtona, který je tuším z roku 2009 nebo 2007, prostě z té doby. A to už byl opravdu trošku takový až komiksově přestřelený příběh nebo hororově zpracovaný. Mm. Tady asi přece jenom to půjde trošku tou klasičtější cestou. Vy říkáte, že ten Sondheimu muzikál znáte. Slyšel jste ho někde?
2: Naživo jsem ho neslyšel.
1: Ale nepochybně asi nějaké nahrávky. Jaká ta hudba je? Dá se srovnat nějak trošku s tím operním světem? Je tam něco příbuzného?
2: Tak asi půjde srovnat s nějakými moderními operami. Zároveň, abych tam tu podobnost úplně nehledal, spíš si myslím, že jsou v tom slyšet záchvěvy jiných muzikálů a že některá témata mi připomněla tu Bídníky, tu Ples upírů. A jde ten muzikál, řekl bych, trošku dál než průměrné broadwayské dílo v dramatičnosti a řekl bych, že možná i harmonicky, že byl Sondheim odvážnější a že se tam děje mnohem více neočekávaných věcí. Není to prostě Rodgers a Hammerstein, kteří psali nádherné melodie a chtěli hlavně, aby se to líbilo, aby všechno znělo pěkně, tak Sondheim právě podtrhuje tu hororovou atmosféru i dá se říct vlastně do jisté míry třeba filmovou hororovou hudbou. A ta inspirace nebo to zdůraznění žánru, který se rozhodl zhudebnit, je tam jasně vidět.
1: O tom asi svědčí i to, že ten broadwayský původní muzikál z roku 1979 získal několik cen Tony, takže budeme se určitě těšit, že to bude zajímavé zpracování. Vy jste říkal, že vás zaskočilo nebo překvapilo, že to bude tedy v češtině. Nicméně v té české verzi už se to tady u nás zpívalo, pokud vím, divadle Moravskoslezském i divadle Josefa Kajetána v Plzni. Říkala jsem, že to bude v hudebním nastudování Anny Pozidis a pod taktovkou Martina Čičváka. Máte zkušenost s těmito tvůrci?
2: S paní dirigentkou ještě pracovní ne a s panem režisérem jsme dělali kdysi dávno před lety Mozartovo Così fan tutte ve Stavovském divadle.
1: Vy už teď jste říkal, že si čtete vlastně ten příběh v tom původním jaksi rozsahu. Nepochybně už budete brzy zkoušet, protože my to točíme teď, v této době už běží tedy předprodej, ale samotná premiéra bude až v září, 24. 27. září. Už také pracujete hudebně na té roli?
2: Zatím jenom sám, ještě nekorepetuju, ale už se s tím se vším seznamuju a já mám teď takové velmi luxusně volné období, kdy se můžu věnovat rodině a přípravě na to, co přijde v létě, na podzim a v zimě. Takže teď prostě si doma jednou za dva dny podívám na tohle, jednou za dva dny na něco jiného a prostě si tak v klidu pročítám a poslouchám, co mě čeká a nemine. Takže tohle to je teď první na pořadu dne, potom následují Rameauovy Galantní světy pro Znojmo a Prodaná nevěsta, kterou děláme společně s Kačkou v létě. Takže tak různě, vlastně bez jasné priority si to chystám, abych měl všechno v klidu.
1: Ano, budete to mít hodně pestré, o tom se ostatně víc dozvíme v pořadu z archivu osobností, který s vámi natočí Ivan Dlaska, který budeme také v těchto dnech vysílat. Ještě na závěr mě napadá, vy už jste říkala, my to víme, že už do toho světa muzikálu jste nakoukl těmi nahrávkami, které i u nás vysíláme. Je to muzikálové zpívání jiné a budete zpívat vlastně ozvučení nebo ne tady v tomto případě?
2: Ono to asi úplně bez amplifikace nejde, si myslím, těžko říct, když jsou jenom operní hlasy obsazeny, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že člověk by měl interpretovat muzikál a neměl by nutně zpívat operně a jenom na hlas, tak je to určitě pro výraz lepší, že porty budeme mít. S tím orchestrem, když se začne jednou pracovat, vlastně jsme to řešili i se Sočerem, když jsme dělali muzikály, že ty úplně klasické by se asi akusticky utáhnout dali, ale ve chvíli, kdy začnete zvučit orchestr, tak musíte rozvučit i zpěváka, to prostě už pak nedává smysl. Takže je trošku jiné, nemyslím si, že by bylo jiné technicky, ale člověk se k němu staví jinak interpretačně.
1: Tak my se budeme těšit. Já už jsem říkala, že premiéry budou v září. 24. září je první premiéra, 27. září další a pak budou následovat další představení, které poběží během celého října. No a pak následně zas až v červnu dalšího roku je to takové to trošku blokové. Hmm. Teď už je to zvykem i u těch operních představení. Těšíme se tedy na toto představení. Jak už jsem říkala, předprodej běží, takže stačí podívat se na stránky Národního divadla, potažmo Státní opery Praha. A já jsem moc ráda, že Adam Placha Šlachetka byl teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha, abychom pozvali společně na toto představení a kromě toho o těch dalších aktivitách, jak jsem říkala, protože to léto bude pestré, více s Ivanem Dlaskem. Moc děkuju za návštěvu.
2: Díky, hezký den.
1: Vám taky, naslyšenou.

Poslouchali jsme árii titulní postavy ze Salieriho opery Falstaff na motivy Shakespeareovy hry Veselé paničky Windsorské. Opera z roku 1799, která byla ovlivněna mimo jiné Figarovou svatbou Wolfganga Amadea Mozarta. Árii Nell'impero di Cupido zpíval basbaritonista Adam Plachetka za doprovodu Czech Ensemble Baroque Orchestra, který řídil Roman Válek. Před námi je teď andaluská romance Pablo de Sarasate, Pražský komorní orchestr a houslista Josef Suk.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid a tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Co čteš, mami?
7: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
6: Já taky musím chodit do práce.
8: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

proslulé air z orchestrální svity číslo 3 D-dur, kterou napsal neméně proslulý Johann Sebastian Bach. Ton Koopman řídil amsterdamský barokní orchestr. Blížíme se k 16. hodině, co nás čeká v podvečerním vysílání. Začneme prosbou Kéž políbí mě oskulé turme od Alessandra Grandiho. Bude tu píseň Le Zil Joaquina Rossiniho, pak také hudba z filmu Král a pták Vojčecha Kilara, či triová sonata G-moll Georga Friedricha Händla. Představíme si naši novinku týdne a budeme poslouchat krásnou hudbu. Pozvu vás také na koncerty Foku. Je toho prostě hodně, co nás pod večerním vysílání čeká. Tuto hodinu pak zakončíme Frédéricem Chopinem. Je tu Polonéza A-dur, na klavír hraje Idel Biret.

0: Kéž políbí mě, oskulé turmé, skladba na slova z biblické písně písní, sbírky hebrejské milostné poezie, která je tradičně připisovaná králi Šalamounovi. S hudbou Alessandra Grandiho a soubor Muzika Antiqua Praha, který řídil Pavel Klikar, a Kéž políbí mě bylo přání kontratenoristy Steva Desjardinsa. Je 6 minut po 16. hodině a my vám představíme naši novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Trio Bohemo hrající ve složení Matouš Pěruška, housle, Kristýna Vocetková, violončelo a Jan Vojtek, klavír, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019, záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikverainu a londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024 a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a které obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech 6 trií z opusu 101 od Antonína Reichy. Klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze, působil však v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde je jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu Esdur v podání Jana Bartoše se jedná o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll, hraje trio Bohemo.

Poslouchali jsme finále z klavírního tria číslo 2 D-moll od českého skladatele Antonína Reichy a byla to naše novinka týdne, kdy jsme si tak představili nové CD, které pro Suprafon natočilo trio Bohemo, a to ve složení Matouš Pěruška housle, Kristýna Vocetková violončelo a Jan Vojtek klavír. A před námi je teď píseň z pera Joaquina Rossiniho. Píseň nese název Lezil a zaspívá nám ji tenorista Rolando Villazón. Marco Arbeliato řídí Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička, bilabil CZ.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

To byla hudba z francouzského animovaného filmu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena v převýprávění Jacquesa Preverta Král a pták. S hudbou Vojčecha Kilara poslouchali jsme nahrávku Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, který řídil Antonio Papano. Na klavír hrál Alexander Taro. Ve středu 10. června pořádá Národní muzeum, České muzeum hudby, mezinárodní festival Flašinet žije. Festival zahájí dopolední koncert v 10 hodin v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Těšit se můžete na neobvyklé spojení pouličního umění s prostředím barokního chrámu a odpoledne si nenechte ujít vystoupení pod širým nebem v kulisách Malé strany. Od 15 hodin Flašinety rozezní malebné náměstí před muzeem. Festival vyvrcholí večerním koncertem v 19 hodin v Českém muzeu hudby. K poslechu bude pestrý výběr skladeb od lidových písní přes pop a jazz až po klasické melodie v tradičních úpravách. Vstup je na všechna vystoupení volný. Takže ve středu 10. června Flašinet žije. A nás teď čeká druhá věta z triové sonáty G-moll Georga Friedricha Händla. Charles Middleton řídí London Baroque.

Dozněla druhá věta z triové sonáty G-moll Georga Friedricha Händla. Charles Medlem řídil London Barok. My se blížíme k 16:30 a před námi je laponský motiv z malé svity Exotikon Vítězslava Nováka. Na klavír hraje Martin Vojtíšek.

Dozněl laponský motiv, třetí část z Malé svity Exotikon Vítězslava Nováka. Na klavír hrál Martin Vojtíšek. U české hudby ještě zůstaneme, máme tu Bedřicha Smetanu a finále z jeho slavnostní symfonie E-dur. Petr Popelka řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Poslouchali jsme čtvrtou větu ze slavnostní symfonie E-dur, někdy také triumfální, od Bedřicha Smetany, dílo z roku 1854. Autor ji věnoval císaři Františku Josefu I. a jeho novomanželce Alžbětě Bavorské. Nahrál ji symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky. Za 2 minuty bude 16:45 a nás v této hodince čeká ještě Charles Mingus, Johann Sebastian Bach a teď uherský tanec číslo 8 a-moll Johannesa Brahmse v nahrávce Londýnského symfonického orchestru, který řídí Nemejervy.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
2: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
2: Amorino. Umění italského gelata.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Potisk trička, bela bel CZ. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla úvodní věta, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 a dur Johanna Sebastiana Bacha. Akademii svatého Martina v Polích řídil od klavíru Mary Parahia. Poslední skladbou před 17. hodinou bude Goodbye Pork Pie Head. Tu napsal jazzový kontrabasista a skladatel Charles Mingus v roce 1959 a zařadil ji na své slavné album Mingus Ach Um. My ji budeme poslouchat v úpravě pro smyčcové kvarteto a v podání souboru Cut Your Eben.

Poslouchali jsme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Oldřich Vlček řídil Pražský komorní orchestr. S Mozartovou hudbou jsme zahájili další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha. Co nás v ní čeká, bude tu Franz Schubert, Sergej Prokofjev, Alexandr Desplat či Sergej Rachmaninov. A pozvu vás také na dva koncerty do obecního domu FOK 17. a 18. června. A s programem Ludvíka van Beethovena, jeho symfonií pastorální číslo 6 F-dur a evropská premiéra první verze opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimeke. Tak to je pozvánka na tuto hodinu a my pokračujeme, je tu Ampromptu číslo 3 Franze Schuberta, na klavír hraje Elizabeth Leonskaja.

Doznělo empromptu číslo 3 v gesdur France Schuberta. Na klavír hrála Elizabeth Leonskaja. Od klavíru přecházíme k sólovým houslím. Je tu koncert pro housle a orchestr číslo 2 G-moll Sergeje Prokofjeva. Z tohoto díla si poslechneme třetí větu Allegro ben Marcato. Maris Jansons řídí symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Na housle hraje Nikolaj Znajder.

0: Skončila třetí věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 G-moll Sergeje Prokofjeva. Poslouchali jsme symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který je řídil Maris Jansons. Na housle hrál Nikolaj Znajder.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid a tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthouseheitmanek.cz
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jsme Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha doznělo téma z filmu Dívka s perlou, film z roku 2003, k němuž psal hudbu Alexandr Despla. A nahráli ji filharmonici města Prahy. Finis coronat opus, konec krášlí dílo. Hovoříme o závěru sezóny pražských symfoniků. Závěr sezóny totiž bude velkým překvapením nejenom pro posluchače, ale i pro hudebníky samotné. Jen málo který orchestr se v současné době může ve své dramaturgii pochlubit téměř světovou operní premiérou a k tomu ještě velkého českého skladatele Bohuslava Martinu. Nově nalezená opera Mariken z Nimek bude hudebním dárkem pro nás všechny milovníky jeho hudby. Provedení se ujme šéf-dirigent Tomáš Netopil, mluveného slova Vladimír Polívka. V jednotlivých rolích se představí Simona Houda-Šaturová, Jiří Brückler, Bela Adamova, Daniel Matoušek či Pavel Schwinger. Vše pak ještě bude korunovat Pražský filharmonický sbor se svým sbormistrem Lukášem Kozubíkem. A když je to všechno bude, 17. a 18. června vždy v 19 hodin a 30 minut ve Smetanově síni v obecním domě. Vedle Mariken z Nimek ještě budou hrát pastorální symfonii číslo 6 Ludvíka van Beethovena. Před námi je teď třetí věta z koncertu pro klarinet a orchestr v A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Tomáš Brauner řídí symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klarinet hraje Anna Pavlová.

Tak to byla třetí věta Rondo z koncertu pro klarinet a orchestr Adur Wolfganga Amadea Mozarta. Tomáš Brauner řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu a na basetový klarinet s větším rozsahem hlubokých tónů hrála naše přední klarinetistka Anna Paulová. Je 6:07 a nás teď čeká sonáta pro klavír číslo 2 bémol Sergeje Rachmaninova. Z tohoto díla si poslechneme první větu, kterou zahraje Nicole Bóková.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
0: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Karneval, co by čtvrtá část ze svity z baletu Esdur Gustava Holsta. Adrian Lieper řídil Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Nám se blíží 18. hodina, kdy tu budou zprávy a také je to čas si představit dnešní večerní program. V 19 hodin hudba Stříbrného plátna a to dnes filmy s válečnou tématikou a všem vévodí Valkýra s Tomem Cruisem v hlavní roli. Ve 20 hodin hudba bez smokingu, dnes s hudbou Bohuslava Martinu a jeho smyčcovými kvartety a souborem Pavel Haas Quartet. A ve 22 hodin repríza pořadu hudba podle kalendáře. Martina Klausová přiblíží výročí pražské premiéry Janáčkovy opery Její pastorkyně. Ta se udála 26. května roku 1916. A my teď v opeře také zůstaneme, je tu Georges Bizet, opera Carmen a árie Dona Jose v podání Piotra Bečaly.

0: Vyznání lásky od tenoristy Piotra Bečaly, který se představil jako Don José v opeře Carmen George Bizeta. Alain Altinoliu řídil orchestr Národní opery Lyon. Je tu 18 hodin a jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Řecko si Ukrajině ve středu formálně diplomaticky stěžovalo po nálezu námořního dronu naloženého výbušninami u řeckého ostrova Lefkáda. Řecké úřady se domnívají, že se jedná o ukrajinský dron, který měl ve Středomoří zasáhnout loď ruské stínové flotily. Před policejní stanicí v anglickém Southamptonu v úterý protestovali stovky lidí, rozhněvaných selháním policistů při vraždě 18-letého Henryho Novaka. Pobodaného Novaka policie spoutala, protože její vrah Vikram Digva obviňoval z rasistického útoku a že byl pobodán, mu policisté nevěřili. V blízkosti vrahova domu protest přerostl v násilný střet s policií, při němž bylo zraněno 11 policistů a policejní pes. Dva demonstranti byli následně zadrženi. Symbolicky 5 minut před 12. hodinou se ve středu 3. června před budovou České televize na Kavčích horách a rovněž v Brně a Ostravě konal protest zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu, sdružených v iniciativě Veřejnoprávně. Akce měla podporu odborů, před Českou televizi přišly zhruba 200 zaměstnanců, zhodně v černém oblečení. Nesouhlasili se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Dalším krokem by mohla být stávka. Zítřejší čtvrtek 4.6. přinese v 29. ročníku hudebního festivalu Baroko 2026 večer zasvěcený Antonínu Reichovi. V 17 hodin ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v přednáškovém sále se představí učebnice kompozice Antonína Reichy, představení jednoho z nejvýznamnějších pramenů hudebních kompozičních nauk první poloviny 19. století. Bude přednášet docent dr. Roman Dykast z oddělení muzikologie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. A pak na to naváže v 19 hodin v sále Václava III. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výběr komorních příkladových kompozic z učebnice kontrapunktu vydané v Paříži v roce 1824. Účinkuje soubor Muzika Florea, který řídí Marek Štrinca. A jaké bude zítra počasí? Polojasno až skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, postupně od západu přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v západní polovině Čech místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 stupňů. Tak to byly poslední dnešní zprávy, už tu máme Foxtrot z 5 pitoresek Ervína Schulhoffa.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Foxtrot z pěti pitoresek Ervína Schulhofa, na klavír hrál Tomáš Víšek. A teď tu máme smyčcový kvartet číslo 10 Esdur Antonína Dvořáka. Z takzvaného slovanského si poslechneme první větu, hraje Panochovo kvarteto.

Ze smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur takzvaného slovanského jsme slyšeli první větu Allegro, Manon Troppo. Hudbu Antonína Dvořáka nám předneslo Panochovo kvarteto. A teď tu máme Tedeum v D-dur Marc-Antoine Charpentiera. Jordi Savall řídil koncert de Nation.

Tak to byla část Grand Motetta Te Deum D-dur od francouzského barokního skladatele Marc-Antoine Charpentiera. Poslouchali jsme nahrávku světově proslulého katalánského gambisty a muzikologa Jordi Savaleho a jeho souboru Le Concert de Nation. Teď tu máme filmovou hudbu Žiješ jenom dvakrát, a to je tedy Agent 007 a John Barry.

0: Klasik Praha.
1: Už za několik dnů začne 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem přírody. K hlavním zahraničním hvězdám bude patřit pěvec Bryn Terfel a londýnský symfonický orchestr, zazní však také Smetanovy opery a další díla, Gershwin, filmová hudba i barokní hudba, muzikál a mnoho dalšího. Více o programu festivalu nám prozradí jeho umělecký ředitel Marek Schulz v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 9. června od 19. hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

To byla první věta z baletní hudby z opery Faust Charlese Gounoda. Ondrej Lenard řídil Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Kutná Hora ožije špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora vstupuje do svého 19. ročníku. Ten proběhne letos od 5. do 14. června a koncerty se uskuteční v ikonických prostorách Kutné Hory. V úterý 9. června vystoupí v chrámu svaté Barbory mladý gruzínský klavírista Georgi Gigašvili, jeden z nejvýraznějších talentů současné hudební scény. Původně se věnoval zpěvu a folkloru, postupně si ale získal mezinárodní uznání jako mimořádný klavírista. Dnes s velkým úspěchem koncertuje po celém světě a v České republice vystoupí vůbec poprvé. Už v pondělí 8. června se představí společně se svou kolegyní, jazzovou zpěvačkou Nini Nutsubidze. A o den později, pak v úterý 9. června v chrámu svaté Barbory, si budou moci návštěvníci naplno vychutnat jeho mimořádnou klavírní virtuozitu v solovém recitálu. Tak to je letošní festival Kutná Hora. A my tu teď máme árii, jak krásná je hudba z opery Richarda Strausse Mlčenlivá žena.

Tak to byla závěrečná árie z opery od Richarda Strause, Mlčenlivá žena. Jak krásná je hudba, zpíval starý Bručoun a bývalý námořník Sir John Morosus v podání basbaritonisty Theo Adama. A to vše za doprovodu štátskapele Dresden, vše řídil Marek Janovsky. Poslední skladbou, která nás čeká v dnešním podvečerním vysílání, je Císařský koncert pro klavír a orchestr číslo 5 Esdur Ludvika van Beethovena. Z tohoto díla si pustíme první větu. Simon Rattle řídí vídeňské filharmoniky a na klavír hraje Alfred Brendel. Pro mě to znamená čas loučení. Mirka Časarová vám přeje krásný večer.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: potisk trička, byla CZ.
4: Ladíte Klasik Praha.
5: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
6: Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
7: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Dnes vás v pořadu Hudba stříbrného plátna vezmeme do válečných zákopů. Tématem dnešního dílu jsou tedy válečné filmy. Hudba v nich totiž nefunguje jen jako doprovod, ale často je taky silným nositelem děje. Začneme tématem, které je nám Čechům nejbližší. Snímek Anthropoid z roku 2016 režiséra Shona Ellise mapuje hrdinský čin našich parašutistů. O hudební doprovod se postarali britští skladatelé Robin Foster a Anton Giulio Frullio. Režisér Shon Ellis nechtěl žádný klasický, patetický hollywoodský orchestr, který by hrdinství parašutistů zbytečně romantizoval. Místo toho vsadil na minimalismus, melancholické smyčce a chladné elektronické ambientní plochy.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Od pražského odboje se přesuneme k jednomu z nejtemnějších období lidských dějin a k soundtracku, který pravděpodobně zná každý z nás. Schindlerův seznam Stevena Spielberga. Když Spielberg poprvé ukázal hrubý sestřih filmu svému dvornímu skladateli Johnu Williamsovi, Williams byl tak dojatý, že musel jít na chvíli na vzduch. A když se vrátil, řekl Spielbergovi, že tenhle film si zaslouží lepšího skladatele, než je on sám. Spielberg mu tehdy s úsměvem odpověděl, že to ví, ale všichni ti lepší už jsou po smrti. Williams se dal do komponování a sólové housle svěřil virtuózovi Itzaku Perlmanovi. Výsledkem byl zasloužený Oscar za nejlepší hudbu.

byla ukázka ze soundtracku Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam. Podíváme se taky na druhou stranu fronty, přímo do srdce nacistického Německa. Film Valkýra s Tomem Cruisem v roli Klause von Stauffenberga mapuje neúspěšný atentát na Hitlera a jeho hudba je mistrovskou ukázkou budování čistého napětí. Soundtrack k tomuto historickému thrilleru složil John Ottman, který byl zároveň i střihačem celého filmu, což je v Hollywoodu naprosto unikátní dvojrole. Díky tomu mohl hudbu dokonale rytmicky provázat s každým střihem a detailem na plátně. Třešničkou je skladba Devil Remember You, která hraje při popravě spiklenců. Ottman pro ní složil text v latině, který je volným překladem básně Johanna Wolfganga Goethe.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o válečných filmech. Přeneseme se do Pacifiku na ostrov Guadalcanal. Režisér Terence Malick natočil v roce 1998 vizuální a filozofickou poezii maskovanou za válečný film Tenká červená linie. A hudba k tomuto snímku doslova změnila pravidla hry v Hollywoodu. Geniální Hans Zimmer na tomto soundtracku pracoval neuvěřitelných několik měsíců ještě předtím, než se vůbec začalo natáčet. S Malickem dlouho diskutovali o tom, že hudba nemá popisovat válku, ale stav lidské duše a přírody, která lidskému řádění přihlíží. Nejslavnější skladba z filmu Journey to the Line, postavená na hypnoticky se opakujícím motivu a tikání hodin, se stala legendární. V Hollywoodu měla tak obrovský dopad, že ji v následujících 15 letech režiséři a střihači masivně používali do upoutávek a jako dočasnou hudbu, takzvaný temp track pro desítky jiných filmů. Zimmer tímto soundtrackem definoval moderní pojetí filmového napětí a melancholie.

Na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se přesuneme do britského válečného kabinetu v květnu roku 1940. Snímek Nejtemnější hodina režiséra Joe Wrighta nám ukazuje Winston Churchilla v momentě, kdy osud svobodného světa visel na vlásku. A hudba v tomto filmu hraje doslova klíčovou roli. Oscarový skladatel Dario Marianelli se rozhodl Churchilla neportrétovat skrze hmotné vojenské pochody, ale psychologické napětí. Hlavním nástrojem celého soundtracku se proto stal klavír, na který hrál slavný islandský pianista Víkingur Olafsson. Marianelli vymyslel geniální koncept. Klavírní party plné rychlých, repetitivních tónů měly divákovi evokovat neustálé cvakání psacích strojů v Churchillově podzemním bunkru. Ukázkou Marianelliho práce se pro dnešek loučíme. Nikola Bojčech přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Oliva stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
0: Klasik Praha.

0: správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
1: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, Bilabil, CZ.
0: Klasik Praha.
6: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
7: Dnes se v koncertu bez smokingu na Klasik Praha budeme věnovat komorní hudbě Bohuslava Martinů. Zazní dva z jeho smyčcových kvartetů, a sice číslo 7, Koncerto da Camera, a číslo 2. A hrát bude špičkové české těleso, Pavel Haas Quartet. Pavel Haas Quartet, soubor řazený mezi absolutní špičku světové komorní scény, se kvartetnímu dílu Bohuslava Martinů věnuje intenzivně už řadu let a kompletně je představil například na koncertech v londýnské Wigmore Hall. Hluboký vztah ke kvartetní formě prostupuje celým dílem Bohuslava Martinů, řečeno vlastními slovy skladatele. Ani nemohu vyjádřit, jaké potěšení cítím při práci s těmito čtyřmi hlasy. S kvartetem se cítím jakoby doma, v intimitě, happy. Ty čtyři hlasy jsou nezávislé, svobodné, dělají si, co chtějí, a navzdory tomu tvoří harmonickou souhru. Tvoří něco a new entity a harmonický celek. Z nahrávky, kterou soubor uskutečnil v roce 2025 pro nakladatelství Suprafon, jsme tedy pro dnešní večer vybrali dva z nahraných Martinů kvartetů, a sice číslo 7 a číslo 2. Druhý kvartet z roku 1925 znamenal pro Martinů průlom do mezinárodního povědomí, a v sedmém poválečném, který vznikl v New Yorku v roce 1947, jakoby se skladatel vracel ke dvořákovské romantické lirice a melodičnosti. V interpretaci Pavel Haas Quartet vyznívají tyto skladby nečekaně s novou intenzitou. Soubor proslulý hutným a barevným zvukem, fascinující souhrou a smyslem pro detail, dokáže Martinů jazyk nejen přečíst, ale i přesvědčivě sdělit a vtáhnout posluchače do vnitřního světa jednoho z největších českých skladatelů 20. století. A já věřím, že díky tomu strávíte s Martinů hudbou pěkný večer.
0: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Další díl pořadu Hudba podle kalendáře připomene 110. výročí pražské premiéry opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Stejnojmenná divadelní hra Gabriely Prajsové měla premiéru 9. listopadu 1890. Po jejím brněnském uvedení v únoru 1891 požádal Leoš Janáček, který v té době toužil po realistické látce a navíc mu bylo velmi blízké, že hra byla psána nářečím, nikoliv spisovnou češtinou, autorku o možnost zhudebnění díla. Po jejím svolení pak na látce pracoval od 18. března 1894 do 18. března 1903. Zvláštností je, že zachoval prozaickou formu, čímž se stal jedním z průkopníků opery zpívané v próze, nikoli ve verších. První jednání měl v partituře hotové v roce 1897, druhé dějství dokončil v červenci 1902 a v březnu 1903 měl hotovou celou operu. Po dokončení ji nabídl Pražskému národnímu divadlu. Ovšem tehdejší šéf-dirigent Karel Kovařovic, který měl s Janáčkem osobní rozepře, dílo odmítl. Její pastorkyňa měla tedy premiéru v Národním divadle v Brně, v divadle Na Veveří, a to 21. ledna 1904. Premiéra se stala velkou událostí, přítomni byli jak Janáček, tak Gabriela Prajsová. Na podzim 1904 pozval Janáček na představení Gustava Mahlera. Ten se sice omluvil, ale požádal Janáčka o zaslání klavírního výtahu opery s německým textem. V únoru 1908 provedl Janáček revizi opery a s těmito úpravami vydal tiskem její klavírní výtah. My si teď poslechněme první výstup prvního jednání, tedy úplný úvod této Janáčkovy opery. Účinkovat budou jako Stařenka Burjovka a Nabárová, jako Laca Vilém Přibyl, v roli Jenůfy Gabriela Beňačková a v roli Jana Cecílie Strádalová. Doprovází orchestr opery Janáčkovy opery v Brně a řídí František Jílek.

Pražská premiéra Janáčkovy její pastorkyně se uskutečnila až 26. května 1916, a to s retušemi a instrumentačními úpravami Karla Kovařovice, který představení dirigoval. V roli kostelničky vystoupila sopranistka Gabriela Horvátová, která se poté stala Janáčkovou blízkou přítelkyní. Úspěch znamenal pro Janáčka dlouho kýžený umělecký triumf v Praze. 15. října téhož roku navštívil pražské představení její pastorkyně skladatel Richard Strauss, který v Praze v té době dirigoval koncert České filharmonie. Janáček byl velmi zvědav na Straussův názor. Ten vyzdvihl především třetí dějství. V březnu 1917 vyslechl v Praze její pastorkyňu ředitel vídeňské Universal Edition Emil Herska a rozhodl se partituru vydat. Spolu s ním byl na představení také dirigent vídeňské dvorní opery Hugo Reichenberg, který pak pastorkyně nastudoval ve Vídni. Od prosince 1917 do prosince 1918 si Janáček dokonce psal s Emou Destinovou, která projevila zájem o roli Jenůfy, ale k tomuto nastudování a obsazení nikdy nedošlo. Druhou hudební ukázkou bude teď scéna z prvního dějství Duša moja Števo, v níž budou zpívat Gabriela Beňačková, Vladimír Krejčík, Nadežda Kniplová, Anna Bárová, Vilém Přibyl, Karel Berman a členové sboru opery Janáčkovy opery v Brně.

Úspěch vídeňské premiéry její pastorkyně v únoru 1918 přispěl k mimořádnému úspěchu po celém světě a k řadě nastudování na zahraničních operních scénách. Za Janáčkova života byla opera uvedena na mnoha evropských scénách, za všechny jmenujme třeba Záhřeb, Frankfurt nad Mohanem, Berlín, Freiburg, Cáchy, Darmstadt, Norimberg, Brémy, Bazilej, Magdeburg, Trevír, Hamburg, Poznaň a řadu dalších měst. V roce 1924 byla uvedena také v New Yorku. Tamnější představení se uskutečnilo v prosinci 1924, kdy opera byla uvedena v němčině v překladu Maxe Broda a provedení tehdy řídil Artur Bodansky. Titulní roli zpívala Mária Jerica, která se rovněž také zasloužila o toto uvedení. Od roku 1974 se opera uváděla také v anglickém překladu. Premiéra této verze proběhla 15. listopadu 1974. V češtině byla v Americe opera poprvé uvedena 19. prosince 1992, kdy hlavní roli zpívala Gabriela Beňačková a představení řídil James Conlon. Další české uvedení proběhlo v lednu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Další výstup z této opery teď zaspívají Vladimír Krejčík, Nadežda Kniplová a Gabriela Beňačková. Tetko Kostelničko, poslala...

hněvejte se za upřímnost. Také se bojím, s nimi připadáte ta upřímnost strašnou.

0: chodím s vámi se potěšit.
1: Opera Její pastorkyně, která Janáčka proslavila po celém světě, se odehrává na moravské vesnici koncem 19. století. Popisuje krutý příběh Jenůfy, mladé ženy, která otěhotní s lehkomyslným Števou, a její pěstounky Kostelničky, která se pod tlakem společenských konvencí zoufale snaží zachránit čest své pastorkyně, tedy nevlastní dcery. Pro Janáčka znamenala pražská premiéra opery v roce 1916 počátek jeho uznání u nás i v zahraničí a dnes patří její pastorkyně, v zahraničí často uváděná pod názvem Jenůfa, k repertoáru řady světových operních scén. Dnes je většinou uváděna v češtině s originálním textem libreta. V závěru dnešního pořadu, který připomněl 110. výročí pražské premiéry opery Leoše Janáčka Její pastorkyně, zazní část symfonické svity z této opery, tak, jak ji sestavil Manfred Honek a upravil Tomáš Ile. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu a provedení řídí Tomáš Netopil.